Přimrít v kene nový na nebu, čer světa smysí na nebu, jen tak mi pe Christos, pe noci ti par se nose suer. Gonek nás, ti par se nos mariem, ti se oto kor suer, ti prosat se te nota te genu se te ti metro mi. Dar me Christos, vi dar po posu,